chun son le wave ó album Roughdog in fefe hain. Bet adul ar leanta siire go lu chun na hostre agus seis pí ceol na pí a lí na fume bun ar leanta siire san ostra sin.